Dobrou noc s Rádiem B.

Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Színej s Rádiem B.

0: for the man to gain the world and lose his soul.
1: Jiný s rádiem B.

despair.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 7 hodin na rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad terapie funkem a právě začínáme.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. V Brně se poprvé na českém území uskuteční Sudetoněmecký den jako součást festivalu Meeting Brno od 22. do 25. května 2026. Tato událost rozdmíchává dialog o citlivých kapitolách české historie, jako je Mnichov, nacistická okupace a poválečné vyhnání Němců. Zatímco pořadatelé mluví o smíření, někteří kritici vidí v akci provokaci a obavy z otevírání otázek kolem Benešových dekretů. Demonstrace na Kavčích horách nabírá na intenzitě. Formou happeningu bylo protestováno proti zákonu o ty klempíře na rušení poplatků a připomenuto bylo měsíc od vyhlášení stávkové pohotovosti zaměstnanců rozhlasu a televize. Organizátoři slíbili další protesty, pokud návrh zákona nebude stažen. V Krkonoších podle odborníků brzy roztaje legendární sněhové pole Mapa republiky. Aktuální měření ukazuje plochu 850 metrů čtverečních s maximální tloušťkou 2,20 m. Očekává se, že zmizí ještě v květnu. Bývalý moderátor České televize Václav Moravec oznámil spuštění svého nového mediálního projektu Moravec.cz, který zahrne i tradiční nedělní debaty. První díl uvede tuto neděli s hostem, ministrem zahraničí Petrem Macinkou z Motoristů. Tento krok přichází ve stejném čase jako pořad České televize, což může znamenat rivalitu na mediálním poli. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na...
2: Hoď se do klidu s rádiem B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Portlandské ambientní duo Visible Cloaks na albu Paradescence čerpá výrazně z japonského Kankyo Ongaku, což je slyšet v jejich fascinujícím zvukovém designu, který se pohybuje na hranici mezi akustickým a digitálním světem. Toto dlouhé dílo vyšlo u renomovaného labelu RVNG Intel a přináší posluchačům meditativní zážitek, jenž osloví všechny milovníky experimentální hudby. A nyní si pustíme vaší oblíbenou.

0: My Mike Larson.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Montreal Canadiens, vedení českým brankářem Jakubem Dobešem, si připsali drtivé vítězství 6-2 nad Carolinou, která dosud v playoff neprohrála. Dobeš exceloval s 25 úspěšnými zákroky v úvodním finálovém duelu východní konference NHL. Tučňáci z Karoliny se tak museli poprvé pod ledem pořádně zapotit, ačkoliv jim to úplně neklouzalo. Máte rádi hokej? Na webu sport.českatelevize.cz můžete najít soutěž u příležitosti mistrovství světa, která vás může odměnit. Stačí správně odpovědět na otázku a můžete být šťastným výhercem. Cristiano Ronaldo slaví svůj první titul v saúdské lize s týmem Al-Nassr. Jeho tým z Riádu triumfoval v rozhodujícím 34. kole, když přehrál Damac 4-1. Tímto vítězstvím si zajistili celkové prvenství s náskokem 2 bodů před Al-Hilálem. Barbora Bukovská, 17-letý talent české cyklistiky, dojela ve short tracku juniorek na světovém poháru v Novém Městě na Moravě 3. Nestačila pouze na výborný výkon vítězné Švýcarky Angie Grossmanové a 3. Američanky Sophie Wellmeyerové. V neděli ji čeká obhajoba loňského prvenství v cross country, držme jí palce na Vysočině. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Posloucháš Sebestřed na Béčku. Systematically twisted by the system.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V kampusu Hybernská v Praze je dnes od 20 hodin náhradní koncert kapely In Memory of Kurt Cobain. Lístek vyjde na 277 korun. Flédu v Brně rozezvučí od 20 hodin turecká postpunková kapela She Passed Away. Vstup je 590 korun. V plzeňském divadle Pod lampou se ve 20 hodin těšte na Dušana Vlka, alternativního rapera z Prešova. Doplní ho David Sun. Lístek koupíte za 450 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Rádio Bčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. V Brně se poprvé na českém území uskuteční Sudetoněmecký den jako součást festivalu Meeting Brno od 22. do 25. května 2026. Tato událost rozdmíchává dialog o citlivých kapitolách české historie, jako je Mnichov, nacistická okupace a poválečné vyhnání Němců. Zatímco pořadatelé mluví o smíření, někteří kritici vidí v akci provokaci a obavy z otevírání otázek kolem Benešových dekretů. Demonstrace na Kavčích horách nabírá na intenzitě. Formou happeningu bylo protestováno proti zákonu o ty klempíře na rušení poplatků a připomenuto bylo měsíc od vyhlášení stávkové pohotovosti zaměstnanců rozhlasu a televize. Organizátoři slíbili další protesty, pokud návrh zákona nebude stažen. V Krkonoších podle odborníků brzy roztaje legendární sněhové pole Mapa republiky. Aktuální měření ukazuje plochu 850 metrů čtverečních s maximální tloušťkou 2,20 m. Očekává se, že zmizí ještě v květnu. Bývalý moderátor České televize Václav Moravec oznámil spuštění svého nového mediálního projektu Moravec.cz, který zahrne i tradiční nedělní debaty. První díl uvede tuto neděli s hostem, ministrem zahraničí Petrem Macinkou z Motoristů. Tento krok přichází ve stejném čase jako pořad České televize, což může znamenat rivalitu na mediálním poli. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Adaptace knihy The Lincoln Highway se dočká svých hvězdných kvalit s Tomem Hollandem v hlavní roli a režisérem Christopherem Storerem, tvůrcem seriálu The Bear. Přestože má produkce silný tým s producentem Davidem Heymanem, projekt je již nyní v ohrožení u Warner Bros. Fanoušci jsou překvapeni, že projekt se až doteď držel mimo radar. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Radio.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Montreal Canadiens, vedení českým brankářem Jakubem Dobešem, si připsali drtivé vítězství 6-2 nad Karolínou, která dosud v playoff neprohrála. Dobeš exceloval s 25 úspěšnými zákroky v úvodním finálovém duelu východní konference NHL. Tučňáci z Karolíny se tak museli poprvé pod ledem pořádně zapotit, ačkoliv jim to úplně neklouzalo. Máte rádi hokej? Na webu sport.českatelevize.cz můžete najít soutěž u příležitosti mistrovství světa, která vás může odměnit. Stačí správně odpovědět na otázku a můžete být šťastným výhercem. Cristiano Ronaldo slaví svůj první titul v saúdské lize s týmem Al-Nassr. Jeho tým z Riádu triumfoval v rozhodujícím 34. kole, když přehrál Damac 4-1. Tímto vítězstvím si zajistili celkové prvenství s náskokem 2 bodů před Al-Hilálem. Barbora Bukovská, 17-letý talent české cyklistiky, dojela ve short tracku juniorek na světovém poháru v Novém Městě na Moravě 3. Nestačila pouze na výborný výkon vítězné Švýcarky Angie Grossmanové a 3. Američanky Sophie Wellmeyerové. V neděli ji čeká obhajoba loňského prvenství v cross country, držme jí palce na Vysočině. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Myslím si, že americkou zpěvačku Dianu Ross většina našich posluchačů dobře zná, ale co je třeba představit, je skvělý remix na její skladbu I Still Believe, kterou si vzal na starosti německý producent Purple Disco Machine a musím říct, že se mu to moc povedlo. Uslyšíte to právě teď v sebestředu na Rádiu B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.
1: Přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B. Hoďte do klidu s Rádiem B.
2: Talk show, žánrovky, DJ sety. A hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V kampusu Hybernská v Praze je dnes od 20 hodin náhradní koncert kapely In Memory of Kurt Cobain. Lístek vyjde na 277 korun. Flédu v Brně rozezvučí od 20 hodin turecká postpunková kapela She Passed Away. Vstup je 590 korun. V plzeňském divadle Pod lampou se ve 20 hodin těšte na Dušana Vlka, alternativního rapera z Prešova. Doplní ho David Sun. Lístek koupíte za 450 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.

Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: a ciao.
1: Že jsi jamajské slunce na Belgii.

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. V Brně se poprvé na českém území uskuteční sudetoněmecký den jako součást festivalu Meeting Brno od 22. do 25. května 2026. Tato událost rozdmíchává dialog o citlivých kapitolách české historie, jako je Mnichov, nacistická okupace a poválečné vyhnání Němců. Zatímco pořadatelé mluví o smíření, někteří kritici vidí v akci provokaci a obavy z otevírání otázek kolem Benešových dekretů. Demonstrace na Kavčích horách nabírá na intenzitě. Formou happeningu bylo protestováno proti zákonu o ty klempíře na rušení poplatků a připomenuto bylo měsíc od vyhlášení stávkové pohotovosti zaměstnanců rozhlasu a televize. Organizátoři slíbili další protesty, pokud návrh zákona nebude stažen. V Krkonoších podle odborníků brzy roztaje legendární sněhové pole Mapa republiky. Aktuální měření ukazuje plochu 850 metrů čtverečních s maximální tloušťkou 2,20 m. Očekává se, že zmizí ještě v květnu. Bývalý moderátor České televize Václav Moravec oznámil spuštění svého nového mediálního projektu Moravec.cz, který zahrne i tradiční nedělní debaty. První díl uvede tuto neděli s hostem, ministrem zahraničí Petrem Macinkou z Motoristů. Tento krok přichází ve stejném čase jako pořad České televize, což může znamenat rivalitu na mediálním poli. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na
1: Base up.

Tak ahoj, ahoj, zase vás tady zdravím, přátelé z Rádia B. Máme úterý večer nebo pátek dopoledne a máme tady 52. díl pořadu Bass Up na Rádiu B. A jako první věc jsem vzal track od Seekflowa, Joseho Rodrigueze. Oba jsou to Španělé. Track se jmenoval Fenomína. Vyšlo to na Distortion Records v dubnu 26. Při upřímnej poslech na Bčku, zdraví vás DJ Raskal.

a budeme pokračovat breakovinou. Tohle je track od Crafty Cuts, jmenuje se All Night a vyšlo to v květnu 26 na Against the Grain Records.

No přátelé, když jsme u těch breaků, tak bych vás rád pozval na další akci Breakin, která se koná 29. května v pátek v nově přestěhovaném klubu Cíl na Žižkově. A budeme jako vždycky hrát breakbeaty a různý odnože bass music a jako DJ se nám představí Sonority Live, Act of Mood, DJ Set, Rascal, Esteves a Michael S. Rossignol. Takže se máte na co těšit, je to podobné uskupení, jako jsme měli naposledy. Takže 29. v pátek v klubu Cíl na Žižkově, určitě dorazte. No a teď si dáme další.

Tak a pokračujeme dál v pořadu Bass Up na rádiu B. Mám tady track od Raby, jmenuje se Chopa. Vyšlo to taky loni září na Primitive UK. Třítrackový EPčko, který nese název Svek. Tak přeju příjemný poslech.

Tak přátelé, pokračujeme dál a dáme si nějaký dub. A tohle je věc od Green Lion Crew, jmenuje se I Smoke Pot. A je to z dvoutrackovýho EPčka, který vyšlo v roce 25. Ještě na tom spolupracoval Roy Summers a Boostive. A je to hodně příjemná věcička, myslím, že se hodí do bass-upu. Příjemný poslech.

No a přátelé, navážeme ještě jednou věcí z dabu. A je to track od HLZ a jmenuje se Eagle Dub a vyšlo to na jeho desce, už jsem vám hrál, mám pocit, v Liquid Wave je jeden track, vyšlo to na Metalheads teďko v květnu a je to hodně příjemná deska, je tam celkem 16 tracků, takže určitě vyhledejte, dělal to HLZ a LPčko se jmenuje All My Life.

Tak přátelé, posloucháte Rádio Bčko, pořad Bassup, 52. díl. A teď tady mám věc takovou dubo-junglovou, výborný track a má skoro 8 minut, trošku jsem ho pokrátil na konci teda, tak se nezlobte. A jmenuje se Dub From The Roots a dělal to Vex, a vyšlo to na D-Storm Records teďko v květnu 26. Příjemný poslech.

tak to je parádní jízda, co říkáte, tohle z toho můžu. A teď tady mám věc, kterou dělal Jabby, jmenuje se Acid Tool a vyšlo to na jeho čtyřtrackovým EPčku, který se jmenuje Crack Out You a vyšlo to na All Right Reserve a je to taky taková příjemná pohodička, týpek vydává už docela dlouho tracky a

Tak tohle to byl track Acid Tools na rádiu Bčko, pokračujeme dál a mám tady mýho oblíbence breakbeatovýho týpka ze Španělska, který se říká Luis Pitty. A teďko mu vyšla v květnu věc, která se jmenuje Go Back a je tak příjemně breakbeatová. Fakt Španělé jsou výborní breakbeataři, takže teď co se vydávají, tak převážně je to španělská práce a fakt to musím říct, že to stojí za to. Jako poslouchejte to.

No a přátelé, mám tady další věc, je to takový příjemný breakbeatek, dělal to Tones, jmenuje se to Where Did You Go a vyšlo to na Primitive UK, teďko v květnu, je to čerstvá novinka. Takže užívejte krásný večer nebo příjemný dopoledne v pátek. Zdraví vás Reskal.

Tak přátelé, tohle to byl producent Tones a následovat bude další příjemná věc od producentky, která se říká 19x93. Nevím, jak to říct anglicky, takže to říkám takhle. A track se jmenuje Shake It Baby a vyšlo to na 17 Audio, taky květen 26, takže novinka. Takže přeju příjemný poslech na Bčku, užívejte buď v úterý večer nebo v pátek dopoledne.

Tak a jedeme dál, dáme si v bassupu trošku nasekaných amenů, junglist a tohleto je Citadel Z a Benji Wild a track se jmenuje Don Georgian.

Tak budeme pokračovat ještě v té zlámanici, tohle je takový klidný junglik. Dělal to Great Classic, Jody Netty a DJ Hype a Haste remix.

Tak máme tady poslední věc dnešního bassupu. Je to taky takový jungle a dělal to DJ Hybrid a Flex Effect. Jmenuje se to UNV Murder Sound. Vyšlo to na Audio Edict Records. A přátelé, rovnou se s vámi rozloučím. Mějte se moc fajn, buďte zdraví. Choďte na mejdany, poslouchejte Rádio Bčko a kdo budete mít čas a chuť, zastavte se 29. května v klubu Cíl na Žižkově. Děláme tam další akci Break-in, takže budeme breakovat celou noc. Mějte se fajn, ahoj.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Brně se poprvé na českém území uskuteční Sudetoněmecký den jako součást festivalu Meeting Brno od 22. do 25. května 2026. Tato událost rozdmíchává dialog o citlivých kapitolách české historie, jako je Mnichov, nacistická okupace a poválečné vyhnání Němců. Zatímco pořadatelé mluví o smíření, někteří kritici vidí v akci provokaci a obavy z otevírání otázek kolem Benešových dekretů. Demonstrace na Kavčích horách nabírá na intenzitě. Formou happeningu bylo protestováno proti zákonu o ty klempíře na rušení poplatků a připomenuto bylo měsíc od vyhlášení stávkové pohotovosti zaměstnanců rozhlasu a televize. Organizátoři slíbili další protesty, pokud návrh zákona nebude stažen. V Krkonoších podle odborníků brzy roztaje legendární sněhové pole Mapa republiky. Aktuální měření ukazuje plochu 850 metrů čtverečních s maximální tloušťkou 2,20 m. Očekává se, že zmizí ještě v květnu. Bývalý moderátor České televize Václav Moravec oznámil spuštění svého nového mediálního projektu Moravec.cz, který zahrne i tradiční nedělní debaty. První díl uvede tuto neděli s hostem, ministrem zahraničí Petrem Macinkou z Motoristů. Tento krok přichází ve stejném čase jako pořad České televize, což může znamenat rivalitu na mediálním poli. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na...
1: Hoď se do klidu s Rádiem B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Portlandské ambientní duo Visible Cloaks na albu Paradescence čerpá výrazně z japonského Kankyo Ongaku, což je slyšet v jejich fascinujícím zvukovém designu, který se pohybuje na hranici mezi akustickým a digitálním světem. Toto dlouhé dílo vyšlo u renomovaného labelu RVNG Intel a přináší posluchačům meditativní zážitek, jenž osloví všechny milovníky experimentální hudby. A nyní si pusťme vaší oblíbenou hudbu.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Montreal Canadiens, vedení českým brankářem Jakubem Dobešem, si připsali drtivé vítězství 6-2 nad Karolínou, která dosud v playoff neprohrála. Dobeš exceloval s 25 úspěšnými zákroky v úvodním finálovém duelu východní konference NHL. Tučňáci z Karolíny se tak museli poprvé pod ledem pořádně zapotit, ačkoliv jim to úplně neklouzalo. Máte rádi hokej? Na webu sport.českatelevize.cz můžete najít soutěž u příležitosti mistrovství světa, která vás může odměnit. Stačí správně odpovědět na otázku a můžete být šťastným výhercem. Cristiano Ronaldo slaví svůj první titul v saúdské lize s týmem Al-Nassr. Jeho tým z Riádu triumfoval v rozhodujícím 34. kole, když přehrál Damac 4-1. Tímto vítězstvím si zajistili celkové prvenství s náskokem 2 bodů před Al-Hilálem. Barbora Bukovská, 17-letý talent české cyklistiky, dojela ve short tracku juniorek na světovém poháru v Novém Městě na Moravě 3. Nestačila pouze na výborný výkon vítězné Švýcarky Angie Grossmanové a 3. Američanky Sophie Wellmeyerové. V neděli ji čeká obhajoba loňského prvenství v cross country, držme jí palce na Vysočině. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V kampusu Hybernská v Praze je dnes od 20 hodin náhradní koncert kapely In Memory of Kurt Cobain. Lístek vyjde na 277 korun. Flédu v Brně rozezvučí od 20 hodin turecká postpunková kapela She Passed Away. Vstup je 590 korun. V plzeňském divadle Pod lampou se ve 20 hodin těšte na Dušana Vlka, alternativního rapera z Prešova. Doplní ho David Sun. Lístek koupíte za 450 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Tvoje srdce bije v hauzovým rytmu.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ve Žďárských vrších letos vzácní sokoly stěhovaví vyseděli tři mláďata, která však postupně během několika dní zahubil vrcholový noční predátor Vír Velký. Ochráncům přírody se sice podařilo ochránit skalní hnízdiště v přírodní rezervaci Čtyři palice u Křižánek na Žďársku před turisty a horolezci, ale místo kroužkování mláďat nyní sčítají škody. Tato událost poukazuje na nevyzpytatelnost přírodních procesů a křehkost rovnováhy v ekosystémech. Přihlášku na střední školu ve druhém kole podalo zatím více než 7 000 uchazečů, kteří neuspěli v prvním kole. 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Termín pro podání přihlášek se uzavírá, a tak uchazeči mají poslední příležitost se přihlásit. Na Ostravsku došlo k tragické události, kdy neočkovaný předškolák zemřel na onemocnění záškrtem. Hygienici vyzývají rodiče, aby si ověřili stav očkování svých dětí. Vzácný výskyt záškrtu v České republice je stále důvodem k obezřetnosti. Český prezident Petr Pavel a jeho německý protějšek Frank-Walter Steinmeier vydali společné prohlášení o cestě usmíření, kterou jejich národy ušly. Tato událost se koná v den, kdy v Brně začíná sjezd sudetských Němců, což vyvolává reakce některých českých politiků i veřejnosti. Prohlášení zdůrazňuje důležitost usmíření navzdory rozdělujícím historickým událostem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce Ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

Thank you.

tiny stones hanging from

sounds good.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ve Žďárských vrších letos vzácní sokoly stěhovaví vyseděli tři mláďata, která však postupně během několika dní zahubil vrcholový noční predátor Vír Velký. Ochráncům přírody se sice podařilo ochránit skalní hnízdiště v přírodní rezervaci Čtyři palice u Křižánek na Žďársku před turisty a horolezci, ale místo kroužkování mláďat nyní sčítají škody. Tato událost poukazuje na nevyzpytatelnost přírodních procesů a křehkost rovnováhy v ekosystémech. Přihlášku na střední školu ve druhém kole podalo zatím více než 7000 uchazečů, kteří neuspěli v prvním kole. 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Termín pro podání přihlášek se uzavírá, a tak uchazeči mají poslední příležitost se přihlásit. Na Ostravsku došlo k tragické události, kdy neočkovaný předškolák zemřel na onemocnění záškrtem. Hygienici vyzývají rodiče, aby si ověřili stav očkování svých dětí. Vzácný výskyt záškrtu v České republice je stále důvodem k obezřetnosti. Český prezident Petr Pavel a jeho německý protějšek Frank-Walter Steinmeier vydali společné prohlášení o cestě usmíření, kterou jejich národy ušly. Tato událost se koná v den, kdy v Brně začíná sjezd sudetských Němců, což vyvolává reakce některých českých politiků i veřejnosti. Prohlášení zdůrazňuje důležitost usmíření navzdory rozdělujícím historickým událostem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

posluchače Rádia Béčko a momentálně hlavně fanoušky rapové muziky. Od mikrofonu z Rounického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a užijete si dnešní hodinu nadspanou rapem. Dneska si dáme spoustu skvělých novinek, dáme ale nějakou klasiku, nějaký pozvánky na koncerty, no prostě všechno, na co jste zvyklí v pořadu Boom Bap na Rádiu B. Dneska začneme pěkně z Ostra, spolupráce The Allergies, Andy Cooper a Blabbermouth. Tahle ta trojka se rozhodla udělat track s názvem Dig It Up. Je to velký nášup, Allergies jsou producentský duo z Bristolu, který tvoří takový funk break a vždycky stojí za to si poslechnout jejich nové věci. K tomu Andy Cooper z Los Angeles, který je známý svou energickou flow a kdysi vlastně působil taky v kapele Ugly Duckling. No a k tomu Blabbermouth z Holandska, který nezanevře nikdy na klasický boom bap. Tahle ta trojka vydala novej track Dig It Up a my si ho právě teď pouštíme v pořadu Boom Bap, tak pojďme na to, Boom Bap začíná a já vám přeju příjemný poslech.

Posloucháš Bumbeb na Rádiu Béčko a tohle byla první Petrlice, která nám odpálila dnešní díl. Track s názvem Dig It Up, o který se nám postarali Allergies, Andy Cooper a Blabbermouth. Výborná věc na začátek, no a my i s další skladbou zůstaneme pěkně v tempu. Máme si něco z Británie, tentokrát to bude spolupráce opět hned několika skvělých men. Jako první je to Skids, což je producent, který je na scéně už od 90. let. Tomu se přidává Milo Stone a Bill Next, což jsou vlastně borci, který drží současnou britskou scénu stále na slušný úrovni. No a společná věc od těchto pánů se jmenuje Hold That a my si to dáváme právě teď v Bumbepu na Bčku. Tak pojďme na to. This is the old days.

Posloucháš Radio Béčko a pořad Boom Bap, tohle byla zastávka v Británii, no a my se přesouváme už za velkou louži, dáme si něco tvrdšího, konkrétně Philadelphia nám ukáže začet toho Loket, dvojice Planetary a Reef the Lost Call se spojili na jejich novej track Mechanic Shop a musím říct, že to je pěkný nářez, tak pojďme na to a pozor, ať vám nespadnou skleničky.

Tak jo, tohle byl nářez z Philadelphia a my se přesouváme do Los Angeles. Píše se rok 2010 a DJ Max ze Cypress Hill vydává svůj kompilační desku Soul Assassins 2, kde najdeme spoustu skvělých tracků a mezi ně patří taky track s názvem Suckers Are Hiding, kde na majku zazní Dilated Peoples. A já tuhle věc nepouštím náhodou, protože Dilated se nám vrací po 11 letech do České republiky a konkrétně na pražskou Štvanici na akci Mystic Skatecout 2026, a to už 27.6. Takže doražte na tuhle skvělou akci, já tam určitě budu a vy doražte taky, protože Mystic vždycky stojí za to. Já věřím tomu, že to bude velká petelice. No a teďko už track Suckers Are Hiding, DJ Max, Dilated Peoples v Boom Bapu na Bčku.

puchetku dnešního dílu. Dneska to bude frérka, která si říká Janset. A je to borkyně, s kterou se přesouváme opět do Evropy, konkrétně do Švédska. Tahle ta frajerka za to umí vzít. A svědčí o tom i následující track, který se jmenuje Counting Blessings. O týhle věci se postaral Marcus Price, což je taky borec ze Švédska. Musím říct, že mě to hodně baví.

Pořad Bumbe máme v plném proudu, já doufám, že se bavíte, že si to užíváte. Teď nás čeká rubrika Česká, Slovenská, Pecka. Dneska si dáme track Daniel a konkrétně to bude MC's Remix. Tahle ta věc, kterou mají na svědomí Idea a James Cole, získala cenu Anděl a taky cenu Apollo. No a k té příležitosti udělali právě tenhle ten MC's Remix, kde na majku se střídá hned 15 rapperů Česka a Slovenska. Já nebudu jmenovat všechny, ale jen tak namátkou, to je samozřejmě James Cole, Idea, Nick Tendo, Rest, Hugo Tox, Carlo, Boy Wonder, President Lowrider, MC Gay, Dušan Vlk, Supa, Pain nebo Gleb, ale ještě tam jsou další. Každopádně tahle věc je neskutečná petelice, má to 6 minut, takže trošku delší poslech, ale já věřím, že to stojí za to. Pojďme na to, tahle věc si to zaslouží, Boom Bap na Bčku pokračuje.

Ladíš Bumbeb na Rádiu Béčko a my se přesouváme z rubriky Česká slovenská pecka na další rubriku a to je rubrika Album, kam jsem dnes vybral album s názvem Chronic Irresponsibility, který má na svědomí borec, který si říká El Farch. Je to týpek z New Yorku, který ho možná některý z vás nebudou tak dobře znát, každopádně tenhle ten floutek má na svědomí skvělý album, který si dneska pustíme, respektive dvě skladby z něj. A vybral jsem tracky s názvem Worldwide a druhý je Beware. Já jsem tohle album koupil v takovém obchůdku ve Vídni, ve vinyl shopu, v takovém zapadlém krámku a měl tam borec spoustu skvělých desek. Myslím, že tahle věc se nedá jen tak koupit na běžném e-shopu někde u nás v Čechách, možná někde na evropských e-shopech by se dala sehnat, každopádně doporučuji, když takhle někde půjdete v cizině kolem nějakého vinyl shopu tam zajít, protože tam najdete neuvěřitelný poklady stejně jako já, takže pojďme na to, tohle je El Farch a album Chronic Irresponsibility v Bumbepu na B.

No tak jo, bando, dnešní Bumbeb se nám přehoupl přes polovinu, takže teď si dáme v rychlosti taky nějaký pozvánky na koncerty. Začneme tím nejbližším a to jsou MOP 21.5. v pražském klubu District. Jestli posloucháte reprízu, tak už se to uskutečnilo, ale to nevadí, každopádně jdeme dál. Smith & Wesson a taky Blue and Exile 31.5. na Cargo Gallery, to bude skvělá akce, na to se moc těším. Dále tu máme KRS-One 7.6. Lucerna Music Bar. No, máme tu další super koncert a to je Masta Ace společně se Champion Sound Live Band a to se uskuteční 14. června v Kafe v Lese. No a poslední, co bych vám chtěl představit, a to už jsem taky dneska zmiňoval, jsou Dilated People z 27.6. na Mystic Skate Cupu 2026. Takže je to zase pěkně nabitý, máme se na co těšit, ale teď už se pojďme vrátit zase k hudbě. Čeká nás novinka, kterou mají na svědomí Kunik, DJ Rhythmatic a Pharaon Monch, track s názvem Comic Con Nerd Shit, věc, která vyšla přednedávnem a my si ji pouštíme právě teď v Bumbepu.

0: to the classic. Stále ladíš Bumbeb na Rádiu Bčko, no a my dnes nesmíme taky zapomenout na rubriku Classic, ta nesmí nikdy chybět. Dneska jsem vybral velkou petelici, kterou jsem snad ještě nikdy nehrál v tomhle pořadu, takže napravíme a dáme to hned teď. Gangstar, M.O.P., Who Got Guns, právě teď v rubrice Classic v pořadu Bumbeb na Rádiu B.
1: The first time ever I saw a gauge.

dali dohromady hnedka tři velký blázni, a to Exhibit, Be Real a Demrick. Vydali společný album s názvem This Thing of Ours. Je to neskutečná petelice, rozhodně doporučuju. Dáme si jednu věc tohle alba s názvem Fired Up a pojďte usoudit sami, jestli to stojí za to. Já myslím, že rozhodně. Tohle je Boom Bap na Bčku a za chvilku se loučíme.

třeba jste si nějaký z těch novinek, který jsem pouštěl, uložili do vašich playlistů, to by mě potěšilo. Každopádně, jestli vy máte nějaký skladby, který byste chtěli, abych někdy zahrál v Boom Bapu, klidně naposílejte na e-mail lobo@radiob.cz.

smí chybět Wu-Tang. Dneska si dáme něco od panáčka, který si říká Ghostface Killa, a dáme si skladbu s názvem One. Mám mega rád, tak pojďme na to a my se slyšíme příště v Boom Bapu na Bčku. Mějte se fajn a dávejte na sebe pozor. Ciao.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Na střední průmyslové škole chemické v Pardubicích došlo k tragické události, kdy mladík zaútočil na svou spolužačku. Bohužel, dívka svým zraněním podlehla a mladík byl následně obviněn z vraždy. Vyšetřování ukázalo, že ji mladík už delší dobu pronásledoval kvůli vztahovým problémům. Bývalý moderátor České televize Václav Moravec oznámil nový projekt s rozhovory a analýzami, navzdory tomu, že mu do 10. září stále platí konkurenční doložka. Česká televize trvá na jejím dodržování a odmítá prozradit její detaily, zatímco Moravec ji považuje za neplatnou. Doložka obyčejně zajišťuje, že Moravec nesmí pracovat pro jiné mediální společnosti výměnou za finanční kompenzaci od ČT. Ve Žďárských vrších letos vzácní sokoly stěhovaví vyseděli tři mláďata, která však postupně během několika dní zahubil vrcholový noční predátor vír velký. Ochráncům přírody se sice podařilo ochránit skalní hnízdiště v přírodní rezervaci Čtyři palice u Křižánek na Žďársku před turisty a horolezci, ale místo kroužkování mláďat nyní sčítají škody. Tato událost poukazuje na nevyzpytatelnost přírodních procesů a křehkost rovnováhy v ekosystémech. Přihlášku na střední školu ve druhém kole podalo zatím více než 7 000 uchazečů, kteří neuspěli v prvním kole. 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Termín pro podání přihlášek se uzavírá a tak uchazeči mají poslední příležitost se přihlásit. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Trenér Pep Guardiola po sezóně po 10 letech opouští fotbalisty Manchester City, aby se vydal na nové výzvy. Španělský strateg za svou éru u Citizens získal neuvěřitelných 6 titulů a jednou dokonce ovládl Ligu mistrů. Fanoušci se budou určitě ptát, zda Guardiola dokáže svůj kouzelnický klobouk naplnit dalšími úspěchy i v jiném klubu. Příznivci českého fotbalu se mohou těšit na sobotní bitvu mezi Duklou a Baníkem, která začne ve 14 hodin odpoledne. Dukla má mírnou výhodu domácího prostředí a remíza jí zajišťuje účast v baráži. Baník musí bezpodmínečně vyhrát, aby se zachránil. Toto utkání slibuje dramatickou podívanou, jakou by si fanoušek nenechal ujít ani za 1100 korun. Knicks se podařilo porazit Cleveland po druhé v semifinále NBA a po dvou domácích zápasech vedou sérii na 4 výhry 2-0. Josh Hart zazářil s životním výkonem v playoff, když nasázel 26 bodů. Diváci se mohou těšit na další napínavá utkání. Montreal Canadiens, vedení českým brankářem Jakubem Dobešem, si připsali drtivé vítězství 6-2 nad Karolínou, která dosud v playoff neprohrála. Dobeš exceloval s 25 úspěšnými zákroky v úvodním finálovém duelu východní konference NHL. Tučňáci z Karolíny se tak museli poprvé pod ledem pořádně zapotit, ačkoliv jim to úplně neklouzalo. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Rádio B.

0: říkaleme naši o pravdě a lásce, ale teď už jsem starší.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V kampusu Hybernská v Praze je dnes od 20 hodin náhradní koncert kapely In Memory of Kurt Cobain. Lístek vyjde na 277 korun. Flédu v Brně rozezvučí od 20 hodin turecká postpunková kapela She Passed Away. Vstup je 590 korun. V plzeňském divadle Pod lampou se ve 20 hodin těšte na Dušana Vlka, alternativního rapera z Prešova. Doplní ho David Sun. Lístek koupíte za 450 korun.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
5: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Na střední průmyslové škole chemické v Pardubicích došlo k tragické události, kdy mladík zaútočil na svou spolužačku. Bohužel dívka svým zraněním podlehla a mladík byl následně obviněn z vraždy. Vyšetřování ukázalo, že ji mladík už delší dobu pronásledoval kvůli vztahovým problémům. Bývalý moderátor České televize Václav Moravec oznámil nový projekt s rozhovory a analýzami, navzdory tomu, že mu do 10. září stále platí konkurenční doložka. Česká televize trvá na jejím dodržování a odmítá prozradit její detaily, zatímco Moravec ji považuje za neplatnou. Doložka obyčejně zajišťuje, že Moravec nesmí pracovat pro jiné mediální společnosti výměnou za finanční kompenzaci od ČT. Ve Žďárských vrších letos vzácní sokoly stěhovaví vyseděli 3 mláďata, která však postupně během několika dní zahubil vrcholový noční predátor vír velký. Ochráncům přírody se sice podařilo ochránit skalní hnízdiště v přírodní rezervaci 4 palice u Křižánek na Žďársku před turisty a horolezci, ale místo kroužkování mláďat nyní sčítají škody. Tato událost poukazuje na nevyzpytatelnost přírodních procesů a křehkost rovnováhy v ekosystémech. Přihlášku na střední školu ve druhém kole podalo zatím více než 7 000 uchazečů, kteří neuspěli v prvním kole. 90% z nich se hlásí na 4leté a kratší obory. Termín pro podání přihlášek se uzavírá a tak uchazeči mají poslední příležitost se přihlásit. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Portlandské ambientní duo Visible Cloaks na albu Paradescence čerpá výrazně z japonského Kankyo Ongaku, což je slyšet v jejich fascinujícím zvukovém designu, který se pohybuje na hranici mezi akustickým a digitálním světem. Toto dlouhé dílo vyšlo u renomovaného labelu RVNG Intel a přináší posluchačům meditativní zážitek, jenž osloví všechny milovníky experimentální hudby. A nyní si pusťme vaší oblíbené.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na rádio.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Trenér Pep Guardiola po sezóně po 10 letech opouští fotbalisty Manchester City, aby se vydal na nové výzvy. Španělský strateg za svou éru u Citizens získal neuvěřitelných 6 titulů a jednou dokonce ovládl Ligu mistrů. Fanoušci se budou určitě ptát, zda Guardiola dokáže svůj kouzelnický klobouk naplnit dalšími úspěchy i v jiném klubu. Příznivci českého fotbalu se mohou těšit na sobotní bitvu mezi Duklou a Baníkem, která začne ve 14 hodin odpoledne. Dukla má mírnou výhodu domácího prostředí a remíza jí zajišťuje účast v baráži. Baník musí bezpodmínečně vyhrát, aby se zachránil. Toto utkání slibuje dramatickou podívanou, jakou by si fanoušek nenechal ujít ani za 1100 korun. Knicks se podařilo porazit Cleveland po druhé v semifinále NBA a po dvou domácích zápasech vedou sérii na 4 výhry 2-0. Josh Hart zazářil s životním výkonem v playoff, když nasázel 26 bodů. Diváci se mohou těšit na další napínavá utkání. Montreal Canadiens, vedení českým brankářem Jakubem Dobešem, si připsali drtivé vítězství 6-2 nad Karolínou, která dosud v playoff neprohrála. Dobeš exceloval s 25 úspěšnými zákroky v úvodním finálovém duelu východní konference NHL. Tučňáci z Karolíny se tak museli poprvé pod ledem pořádně zapotit, ačkoliv jim to úplně neklouzalo. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené...
0: Neboj se uvolnit. Na rádiu.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V kampusu Hybernská v Praze je dnes od 20 hodin náhradní koncert kapely In Memory of Kurt Cobain. Lístek vyjde na 277 korun. Flédu v Brně rozezvučí od 20 hodin turecká postpunková kapela She Passed Away. Vstup je 590 korun. V plzeňském divadle Pod lampou se ve 20 hodin těšte na Dušana Vlka, alternativního rapera z Prešova. Doplní ho David Sun. Lístek koupíte za 450 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Na střední průmyslové škole chemické v Pardubicích došlo k tragické události, kdy mladík zaútočil na svou spolužačku. Bohužel dívka svým zraněním podlehla a mladík byl následně obviněn z vraždy. Vyšetřování ukázalo, že ji mladík už delší dobu pronásledoval kvůli vztahovým problémům. Bývalý moderátor České televize Václav Moravec oznámil nový projekt s rozhovory a analýzami, navzdory tomu, že mu do 10. září stále platí konkurenční doložka. Česká televize trvá na jejím dodržování a odmítá prozradit její detaily, zatímco Moravec ji považuje za neplatnou. Doložka obyčejně zajišťuje, že Moravec nesmí pracovat pro jiné mediální společnosti výměnou za finanční kompenzaci od ČT. Ve Žďárských Vrších letos vzácní sokoly stěhovaví vyseděly 3 mláďata, která však postupně během několika dní zahubil vrcholový noční predátor vír velký. Ochráncům přírody se sice podařilo ochránit skalní hnízdiště v přírodní rezervaci 4 palice u Křižánek na Žďársku před turisty a horolezci, ale místo kroužkování mláďat nyní sčítají škody. Tato událost poukazuje na nevyzpytatelnost přírodních procesů a křehkost rovnováhy v ekosystémech. Přihlášku na střední školu ve druhém kole podalo zatím více než 7 000 uchazečů, kteří neuspěli v prvním kole. 90% z nich se hlásí na 4leté a kratší obory. Termín pro podání přihlášek se uzavírá a tak uchazeči mají poslední příležitost se přihlásit. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.
2: A teď si dáme rockovou pecku na ven.

Tvoje srdce bije v hauzovým rytmu.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Adaptace knihy The Lincoln Highway se dočká

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Trenér Pep Guardiola po sezóně po 10 letech opouští fotbalisty Manchesteru City, aby se vydal na nové výzvy. Španělský stratég za svou éru u Citizens získal neuvěřitelných 6 titulů a jednou dokonce ovládl Ligu mistrů. Fanoušci se budou určitě ptát, zda Guardiola dokáže svůj kouzelnický klobouk naplnit dalšími úspěchy i v jiném klubu. Příznivci českého fotbalu se mohou těšit na sobotní bitvu mezi Duklou a Baníkem, která začne ve 14 hodin odpoledne. Dukla má mírnou výhodu domácího prostředí a remíza jí zajišťuje účast v baráži. Baník musí bezpodmínečně vyhrát, aby se zachránil. Toto utkání slibuje dramatickou podívanou, jakou by si fanoušek nenechal ujít ani za 1100 korun. Knicks se podařilo porazit Cleveland podruhé v semifinále NBA a po dvou domácích zápasech vedou sérii na 4 výhry 2-0. Josh Hart zazářil s životním výkonem v playoff, když nasázel 26 bodů. Diváci se mohou těšit na další napínavá utkání. Montreal Canadiens, vedení českým brankářem Jakubem Dobešem, si připsali drtivé vítězství 6-2 nad Karolínou, která dosud v playoff neprohrála. Dobeš exceloval s 25 úspěšnými zákroky v úvodním finálovém duelu východní konference NHL. Tučňáci z Karolíny se tak museli poprvé pod ledem pořádně zapotit, ačkoliv jim to úplně neklouzalo. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
0: Radio.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: V kampusu Hybernská v Praze je dnes od 20 hodin náhradní koncert kapely In Memory of Kurt Cobain. Lístek vyjde na 277 korun. Flédu v Brně rozezvučí od 20 hodin turecká postpunková kapela She Passed Away. Vstup je 590 korun. V plzeňském divadle Pod lampou se ve 20 hodin těšte na Dušana Vlka, alternativního rapera z Prešova. Doplní ho David Sun. Lístek koupíte za 450 korun.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Máme nějaký novinky, takový melodičtější, likvidový věci, trošku pak přitvrdíme, ale ne až tak moc. Takže mám pár příjemných tracků. Tohle to dělal L-Side a Subsid. Jmenuje se to Is What They Say.

Přátelé a posluchači Rádia Bčka, mám tady další track ze Zlámaných vod a dělal ho Tyke a Prestige spolupracoval a jmenuje se Life for You Nightbur a vyšlo to teďko na Playas Recording.

A jedeme dál, přátelé. Mám tady další EPčko, který vyšlo v březnu na Invicta Audio a dělal Hardly D. A tenhle ten track, co vám chci pustit, na něm ještě spolupracoval PDX a Eevee, to naspívala. Jsou tam 4 tracky celkem, jmenuje se to Rise EP a jsou to taky příjemný, klidný záležitosti. Pojďme na to.

věc, kterou spáchal MC Fats a Inja. Jmenuje se Sugar Sweet. Vyšlo to v dubnu na V Recordings. A fakt příjemná letní vysluněná věcička.

No, mám tady takovou skočnější věcičku, opět to vyšlo na Focus Recordings, teďko květnová novinka a producent Joya vydal 4-trackový EPčko a jmenuje se Bluebird, stejně jako tenhle track, takže si to pojďme užít, fakt příjemný track. Posloucháte Rádio Béčko.

No a teď vám pustím věc, která mě zaujala hodně a jmenuje se Fat Twins, dělali Obi-Wan, londýnský producent. Spolupracoval na tom ještě Craterus a Illtruth. Vyšlo to na 6-trackovým EPčku, který se jmenuje A Dystopian Love Story EP. Vyšlo to na RBL Music Publishing květen 26. Přeju vám příjemný poslech z Rádia B.

pořadu Liquid Wave budeme pokračovat. Mám tady track, který dělal A-Audio, jmenuje se Don't You a vyšlo to teďko v květnu na Four Corners, celkem 3-trackový EP, které se jmenuje Look At

No a novinka na Spearhead Records nám teďko začne hrát a dělal jí Dilemma, Vince Love a TRAC a jmenuje se Vibe Check, taky květnová novinka. Posloucháte Rádio Bčko, pořád Liquid Web.

Tak to byla celkem příjemná věc, aspoň pro mě teda, doufám, že i pro vás. Posloucháte pořad Liquid Waves a teď si dáme track, který dělal Katyn Edge a Fox a jmenuje se Catch Flight a vyšlo to taky v květnu na Play Music.

No a mám tady další pecičku, dělal to Chaos Folk koncert a Acid Pour to remixoval. Jmenuje se to Scare Tactics a vyšlo to na Chaos Folk koncert Recording.

No a teď si dáme takovou odlehčenou příjemnou věc a dělal ji Lensman a Red Ace a Pinty a Natasha Kanga a ta to zpívala. Je to příjemná záležitost, jmenuje se to Hity So Heavy a vyšlo to na North Quarter taky teďko v květnu. Příjemný poslech.

Liquid Waves. Tak pořadu Liquid Waves si dáme pořádný likvidek a dělal to polský producent, který se říká Alexus a jmenuje se to Make This Moment. Celkem 3 tracky na EPčku a do třetice Focus.

0: Tak pořadu Liquid Wave pokračujeme dál. A mám tady další track, myslím si, že už asi předposlední dneska. A dělal to The Light, a jmenuje se to Until October. Vyšlo to na Influenza Media, taky květnová novinka. A celkem dva tracky.
1: Hear it in the music of the wheels. Hear it in the music of the wheels. Hear it in the music of the wheels. Hear it in the music of the wheels. Hear it in the music of the wheels. Hear it in the music of the wheels. Hear it in the music of the wheels.

Přátelé, budeme se muset to rozloučit. Mějte krásný pátek a celý víkend. A zdraví vás DJ Rascal. Užívejte si příjemného počasí a poslouchejte Rádio Bčko. Mám tady nakonec takový jeden příjemný liquidový zpívá.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Začíná pořad Exkluziv na Rádiu B.
2: Zdravím vás, posluchači Rádia B. Jmenuji se Oldřich Sik Junior, hraji už od konce 90. let v zemích, jako je Německo, Rakousko, Česko, Thajsko a tak dále. Nějaká ta produkce už je také venku, lze ji najít na internetu pod mým jménem. A dnes jsem si pro vás připravil na pořad Exkluziv spíše jemnější set z tracků, které jsem dostal z londýnského promopoolu Jukebox. No a teď už jen užijte muziky a hlavně buďte zdraví. Rave on!

Ahoj, ahoj. 22. hodina právě odbyla a já tě vítám při poslechu pořadu Houpando Grande na vlnách Rádia B. Jmenuji se Antonín Padrta a mám tady pro tebe nachystanou parádní houzovou hodinku, takže nastraž uši, udělej pohodlí a pojď to se mnou pořádně rozhoupat.

Everything is fine.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu taky je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím na zdárek.

0: radio.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na rádio B.cz. Máme čtvrtek, něco po tý 19. Mě tady ty internety zase zlobějí, nevím proč, prostě ale... Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Beatyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát v trošku jiném podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky, šestiletý. Já myslím, že má vkus, ta holčička moje.

Andiamo in bianco, ahoy. A siete taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

Chlapecku si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že si to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Verčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electroswing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hrávávali, a to Electroswing.

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, jsem se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

překvapilo. Jsou Moatstep známé. Znáte lidičky Moatstep? Dubstepový projekt. Vím, že Litoměřický ten dubstep úplně nemusí, ale já Moatstep

reklamní vložku máme za sebou. A jedeme dál. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Berču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo. Už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Polis je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Alík, Nabicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. I když Polis možná Roman.

Prop Dylan, can you imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel od drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

jak to manage. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Každopádně v pátek počítejte. Krapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

Když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba fackovala, kdybych nezahrál. 4. února v Roxy a nejen tam, nicméně v Roxy bude i moje maličkost. Takže budu na...

normálně, když už jsme v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa rád.

0: Jedna hodina na rádiu B.
1: Posloucháš rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio B.cz.
2: Italský DJ a producent Angelo Ferreri patří mezi to nejlepší, co můžeš v Jackin House slyšet, a právě v tomto žánru patří každoročně jeho tracky mezi ty nejprodávanější. My si pustíme jeho set v pořadu House Session právě teď na Rádiu B.